0: Šestšminčinu po šestčech dobre ranie přije serbský rozvoz do serbskeje Vúžice, kde še ište čmákajš v pece, ale nedživajce toho vidí Milan Grojlich derje na vopeno a môže rec, što sa dženca ve vúsovaniu stava.
1: No dobre ranie. Hajkajš zvúčené má Jan Reo, nedom športové pokyve za konc týdženia, to sa to lato ište stava. Dalej poladnieme na online-ové poskytky budyskeje mieščanskeje knihonie a skvadnostne týdženia demenc v Niemske zabierame sa tež z tutej tému. A na dječi čaká na podževečich náš dundak, tam ponže dženca vo psy.
0: Hej, ma tyž starša modina si rade na dundaka na poska, až se jún na poska, šest čmenčinu po šestčech. Dobranie přije serbský program.

0: Do smyčky na dumpaňcu tiež do vitejnce, no to jo nešto. No aj, vidíte, Janka Hanka je nám dženca ráno tak vospívala a zaspívala. Ale tiež Katia Šubotec nám dženca ište vo krásnym jezore spíva, to sa hodí do rúbiaceho týdženia alebo do rúbiacech týdženiu. Tomas, veľto sa ište dopomním na svoj močinský čas z toho hukačam, dobráne přeje samský rozvoz, dvi pobydl k nasedom.
1: Finalement, tu vois, j'ai construit ma vie. Et le vide est grand, les questions aussi. Toi, tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé.

0: Das hat Schminchen oder na Busset mich?
1: Mama.
2: NDR Sachsen, Serbski Rosbus.
0: Sport. Bocki will mal den Sasaso Jan Reha.
3: Drohe, Volleyball über Mustwo Holzo, Sportober, da warst, war Victoria Worklitze, Derby Jensa Niemale, hat da Sorrelzajic, so bewonne wir Rusborku, svoju Sasbehu, Ru do Nove, Reinehe, Dobby Pschewedwo. Tam Reier Worklitschanki, wat popodnju Styrioch, Pschetschiwo, Nissa Volleys. Kopainca, znova zavožene druhé kopanské mužstvo športového tovarstva Radvo nastupí Jensa v bývom Komcu a raje tam od připodňu napojený přečivo tamnišemu rajnému zjednočenstvu vás bývom Komc. Jensa po poudňu cioch očakuje v pivovém městačku v Kulově kopárjo Sokova Ralbice Horky. Přiladovárjo očakuje zajímavý duel, Sokolio sú mienujúce solidne do Nové Rajnie dobe startovali a vorjo vystia po 5 šrach v pince tabulky. Krošťanská kopárska rezerva je Jensa po poudňu cioch s hosťom pola načelníka v okreznie Ligi Štafla 2 v Poučnici. 24 hodinu pozdíšo pojedže potom prinie kopanské mústvo SJ Kruščice k drodce do Ramnova. Nebelčica smedža si tamniši přivisnice a tiež dalši přiladovario júce dvíry vobladač od napojenej kopa rajne zjednočenstvo Nebelčice přečivo rajnemu zjednočenstvu Halštrov a od cioch rozestaja so prinie kopanské mústvo SJ Nebelčice s kopanským cukom z Kinsporka v Užnici. Radvorio dobi so suk skončne rozsukač a to jutce od popodňu cioch, pounie dybkovač cedža radvorsce koparjo pšet domiacim publikumom přečivo rezervie natvara nímske pázlice.
0: Wieso je wo chillne dere mitsche schudje postarane, scheine dokalsi jedetje na ru ladatsch damsavisce kobaska, alles stoppitschudauer. Wasam dana pusetnich.

Kič mi činu do naposednich jem, to chcú vám nadauk dále sposredkovať. Kiš vyše mi mladý muž včera sobu dal, prajo prašino so raz, když spúchali o srbského rozvosa, ač maja voní tip, vodčím ja riču menujce vo smožach. Mra tak ráde, kež tiež do rybou kodži a za smože mi lada a tute tiež je. Na, čím gravo čivišo je, tute hubice, tute lesne hubice tež vúredžič, tak pravie. No aj to sú aj na YouTube. Na šelakoriše tipy, tak je môde muž povedal, zo je vidžal, zo je nechtun, tak rec hubice rozkrav tute smože, podovojšče, kaštejky šnicla je skrutka ze shorci vodu polav, tak zo je to potom šo trochu mešie a je so môj potom lepe vúredžič a ty švúškrabač, to ješ sú tam hišče do korušku a travičku, mače vys na no hinejší tip, so môde muž praša a nic jeno švun, ale tež ja. No a potom so radlubie tež přizev, če napisajče nám tip přes čet, abo môžeče tež na nás zazvonič na juby to vzveselivo. A tež švun to sam nesvyši, ja jemu to tež radlubie sposredkuju po takým. No a kajkú možnosť tlamače vy smože rečič. Je vám to smože? 4 do napusetmich.

0: Zatkula.
1: Nešto da hevak.
2: Serbska rič, Rijana rič. Vosom pádu, štyriaci cici písmiku, dual, aspekt a diakritiske znameška, kajštiež písmiky, kiž samsne klínča, ale so hinak písaja. Prajú jenoš če a čet, EU a V, so vy Rijana rič do pšivšimje, ale tiež češka. A to samo za nekotroch mačano ričnoch. Kak ma to potom za vuknjacoch byč? Gotre čeže, pomoce a motivácie so za nauknenjom serbštiny kóaja. To zoniče bola nás.
0: Zatkula.
1: Zatkula.
2: Nic zábyč.
1: Pondelu večer.

0: Policia z G.
1: Na A4 pola Porchowa je so čera doponja nezbožo stało. Šofér transportera bie tam v uvíne čtyrbjau, dokež bie přepozdži vidžau, so nakvátne auto před ním zabrzdži. Tohodla je do vosobového auta na lievý jezdný zajev a tute do vobrodženia tvočiv. Šoférka auta bu zranená a drbyše do koronie. Rumovanie nezboža je trauo, dokež nebychu ľudžové tvarnišču žanu vukovanskú hasku svobodnú vostajli. Tak drbiachu vobornice posledný kruh puča pieš Šihič. Diesel je droj a tuž čím atraktivnější za paducho, v hodžiju sú neznači z jacor tvarských mašínov diesel za jacahač 600 € odklumpali a sobuzali.

6 mečno povoseme hier ale de 6 raz na naše zvučovania ve sportče nariadže přemysluju a so dopomňu zvučarjom Petrom Bemakom to tate najšpatni že tež nebi vodkat ve kolesu sklochka potom do kolen a na koncu so spěšne zvunač. To dreza Olympiu neklinčí, ale no hoj, to by ešte nedžovajce toho spomožne. To je Veronika Smolický, kýž nám spíva dženca do dženci šarania ište, Denis Wenzel tež a Sofia. A balone tež nic jenom štúte, ale vo sebi je zmije zmauja dženca nad Bukicami. Přitamniším zmijovým svičeniu 7 po 8.

0: Ljubi džuvanje mjezinarodnih spjevahjov, narodnih menšinov zjazač se s folklornim festivalom. Myslička so mi bolje a bolje ljubi. Grimi hova vodce musli, Bidel Knačević.
1: MDR Sakska, Serbski rozvoz, Sport.
0: Zjanom Rehorium.
2: Druhé volejbolové mužstvo Holcov športového towarstva Viktorie Worklece dobi dženca nimale hač do Zorelca ječ, zoby one v rozpoku svoju zazbyhu hru do nové rejnie doby převedlo. Tam raja Worklečanky od popodňu štyrioch přečivo nisa volejs. Kopajnca, znova založené druhé kopanské mužstvo športového towarstva Radvo, nastupí dženca v bývém Komcu a raje tam od připodňu napojený přečivo tamnišemu rajnemu zjednočenstvu vás bývý Komc. Dženca popodňu cioch očakuje v pivovém miestačku v Kulovie kopariov Sokova Ralbice Horky. Přiladovariov očakuje zajímavé duel, Sokolio sú mienujci solidne do nové rajnie doby startovali a Vorjovi stia po 5 šrach v pince tabulky. Krošťanská kopanská rezerva je dženca popodňu cioch s hosťom pola načelníka v okreznie Ligi Štafla 2 v Poučnici. 24 hodinov pozdišo pojedže potom prinie kopanské mužstvo SJ Krušice k drodce do Ramnova. Nebelčica smedža si tamniši přivisnice a tiež dalši přiladovario juce dvere vobladač od napojenej kopa rajne zjednočenstvo Nebelčice přečivo rajnemu zjednočenstvu Halštrov a od cioch rozestaja so prinie kopanské mužstvo SJ Nebelčice s kopanským cukom z Kinsporka v Užnici. Radvor jo dobi so suk skončne rozsukač a to jutce od popodňu cioch, pounie dypkovač cedža radvorsce kopario pšet domiacim publikumom, přečovo rezervie natvara nímske pázlice.

0: Hej, Mato, dobre ranie. Žan strach, tu ničo nečini, pojď dále.
1: No nadjomne máš pravé, tak celé si to veste nesem.
0: Najlepje so jeho ignoruješ, a so mirne zadžažiš. Potom si jemu boze za so smože. A popravom je celé přečelne.
1: Okej, když je to prajš, šon tak bude. Ja so im tak celé dokvadne s psami neuznaju. Po kopach byči netko pohočinski přednosť žažič mu, ale vo psach?
0: To so či džekajš veľe ľudžom, kýž žanoho psa nimaja. Dla toho so dženca raz stúti temu zabierame, psy a ich zadžaženie. K tomu jako prynie nekotre fakty, kýž zavisše ište vedeli nesče.
1: Psy maja super nos a uši kajš detektív.
0: Predstavte si, so ste talos polivku pred vašim nosom. To dere vonja, snano za pitošilku abo jekom. Když psy k polivku čuje, môže každý jednotlivý přidavk vučuchač. Samo sel polivce čuje. Nos psa vo 100 000 razu lepje funguje hač náš nos. A tež v uši ste vo veľa lepši hač naši. Psy svyša zynky 4 kroč dále priečač čvoveči v uši. Tvoj psyk po takým hižo svyši, když zešule pšinžeš a čruneš ište sva doma na dvore nese.
1: Nic je než domáce zvierio, ale pomocník a partner.
0: Dokelž psy tak dere svyša, čuchaja a spiešne vuknu, sú nám čvovekam vulka pomoc. Slepym pomaja svoj šedny džins mištrovač. Džičom, kýž sú napríklad přečivo vorešky alergiske, môža najmenšie množstva voreška jedži vúčušlič a s tým malým pacientam pomáč. Psy namakajú drogy v kofrach, zasypaných lavínach abo zúbených lesu.
1: Psyk nie je žena rajka, ký si celé jedno rekúpiš.
0: Zoby za džaženie psa zrozumiu, dávajú tak menované papiery za džaženie psa, nemce hundeführerschein. Nižozakské a bremenie je samovinovatosť, také prúhovanie zložič, pretač smieš si z cua psa džažeč. Zakské je to dotaj dobrovoľne. Vo 16 let smieš se svojim psom prúhovanie zložič, kýž obstej z teoretického a praktického džela.
1: Cool, tak jetzt flippe sa psa. No hej, naška du to zavešte nie. Dyš trude v obkeč vuješ, ka klaudan ze svoje knieni špocirom koji. Nic naopak. Po přichodnom spive zabieram so dále ze zadžaženjom psa a kak jeho zrozumíš.

Donc, on a ça heute. Abo Schumio, ja. Z vaša radia pod kuchynským kamorom. Nahaj. Ja sa nadžiam, zo mačerunie také veselo, kaž môj tu v studiu Srbského rozhlasa a k tomu zapiknú netko hudžbu. To je hudžba, hađo, že sa čich Daniela Hazec spíva. No je doktor Taste.

0: Polícia z Gili.
1: Na a 4 pola pošuha je so čera do poňanie zbožo stalo. Šofér transportera by tam v uvíne čtyrbiav, dokéž by přepozdě vidžal zo nakvadné auto před ním zabozdí. Tohle je do osobového auta na levý jezdný zajev a tute do obroženia tvočil. Šoférka auta bu zranená a drbyše do koronie. Rumovanie nezboža je trao, dokéž nebychu ľudžové tvarnišču žanu vukovanskú hásku svobodnú vostajili. Tak drbyachu v obornice poslední kruh puča pieši hič. A mes Niemcami a Kulovom je štvrtk večer 20-letný s autom kontrolu zubil a na polo z Kukuricu zajev, najskere bie se pši vodžile húsnev. Stavo so jemu ničo neje, policia pak je najprv raz jezbnú dovolnosť z Čazava a přepytuje dla podlada voroženia v obkada. Auto bie ketro v obškodžene a drbiachu je vodvlec.

0: na Podessa Tschechien. Sofia Hiduschkets Trio akkomplett.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Milan Grojlich.
2: Saks Rybario zahaja dženca v Rečicach letušu karpovú sezonu. S zobom je to zazbie za 25. vúžiske rybové týdženie, ktoré štraja hač do 1. novembra. V tutom času háte votvojeja, što je husto s ľudovými svedženiami zjazané. Kaž Sakský rybarský zjazk zdieli sú karpe lieca menšie hač loni, dokež nie sú horceho lieča a suchoty dla dere rostli. To dla líča rybario s vyššími pváčiznami vokovo 10 euro na kilo. Zjazkové předsedstvo domoviny je nový vúbierk vútvorivo, zoby zromadnosť šmiezdelný a horný vúžicu liepe hajivo. Čponojo sú Franciska Albertová, David Statnik a Bernard Ciš. Dále sú na čerošim posiedzeniu Kroščicach diskutovali vo voľbách sakských zastupierio do Zaožbovej rady. Zdžila kritizuja so vysoké nároky na čestnohamtských čvonov rady. Ač do konca oktobra môža sa zajímce přizevič. Sakských čvonov Zaožbovej rady volí zjazkové předsedstvo domoviny potom na svojim přichodným posiedzeniu. Klinikum Vúžiskeje jezoriny v Vojarecach je včera otevrivo nový operacijský obvuk. Središčo je moderná operacijská žola, v ktorejš dživaja tež s robotorom Da Vinci. Tutun zmožnia preciznejšie, viesčiše a menej invazívne operácie v osebe na polu chirurgie živkov. Kaž koronia zdžili sú do nových rúmnosťov a techniky dohromady jacač 7 miliónov euro investovali. Rečné centrum Vitaj zariaduje lieca 9. kroč srbskú komiku Dživorničku. Ilustrátor Štefan Hanuš zaviedže šulariu 3. do 7. letnika do rysovania komikov. Po prvných letach v Honim Hajnku je Dživornička lieca 2. kroč na Radvorským dvorništču. Dokež bie zájim tak vúľky sú ju na 2 dny rozdielili čera a dženca. Kež rečné centrum zdieli, vobdieli so dohromade 31 dieči. Rajné zjednočenstvo športovej jednotky Kroščice a koparského mústva zeleno-bievých hôrky je včera v Kroščicach 28. koparský turnír starých kniezov vo pokál srbského Sokova dobyvo. Kroščenio a hôrčenio šitkere dobychu. Druhé miestno v obsadžichu koparjo Sokova Ralbice hôrky ceče mústvo športovej jednotky Nebelčice. V obdžilivo bie so 5 celkov rali sú po modusu každé přečivo každému. To bych upovězče, když namakáče tež na naší internetové straně a web MDR Serbia.
1: Vědro.
2: Vele slunca nám za dženca věšča a v ostaně sucho v okolo 20 stupňů vodního změme.
0: Bez hačenio dženca na drohách na pučách. Dobrý jezbu do dopodňa.
1: Serbský rozvoz.
0: Daj mi tvoju ruku. Maria Macena zpívá Cibo na Pučesa Čech.

Ani za skolesan, ani sami menujce za smotorskim, a to ve vulkim vujezdze dženca ve pančicach Kukov je tam ze svobedlerimi Marije Mačineho domu. To je dobra tradicija zo motorista. Z nimi super počuvat jednačech, dže doso môžete si tam na dvorje vobladač mašine. Dženca přeprošuje evangelská vosada, serbská vjesada v Rakecach na zhromadne rijovanje na tak menovanym sviatoku, to je vosebite večok, iž so pravidvonje zariaduje, a če s čitanjem i ze spivanjom dženca ze srijovanjom. V Bukecach dženca juce maja tam svedžin zmijo, tam su ižo vočarovše ohubarske zmije spriotovane. Nepilic statok, nepilic dvor, sviči dvorove svedžin juce od jednačeč ze serbským vobjedom a varjone tvarok tam tež zmija. Kuloska pivanja ma 34 svedžin pivanje dženca juce išče ze svedžinjemi ze programom a tak dale vam so vostudič nebude. Dženca je svedžinske zariadovanje 80 let domovinska skupina Vohozy po podnju Cioch a přizapne so zromadne svedžin a juce je potom vo dopodnja jednačech domkovanka ve Švielovi Brožni a tež při cirkvi doživiče serbsku hudžbu, rije, rične poskytky, kviz a tak dále. To všetko do nazene. Pretňa má džin otevrených dvorov, dženca od džesači do podňa ponželo, so môžeče si tam staré historické remeslo a k tomu so hoďace mašine vobladač. Oratori Vulkotna voda od Mirčina Veclicha a Rože Domašcine je so predstajujúce poslednému razy ze Serbskej kultúrnej brigádu a komunným orkestrom Serbského ľudového ansambla v Liberecach na Technickej univerzite. No a do Kroščic ste júce prošení na požehnovanie za pšahu a to popši podňu dvimají.

Je to miestem před 5, alebo miestem, že mi před 6 týdňami bylo, zase vám povedala o dobyčeriu Lota, když o tom ničo neviem, dokéž nie sa Jota iščere přízeviu 707 a 70 euro na viac bolinca. Však od išpo ličbe nímale nenže je dobyčer dobyl, ale hišče nie je odvoval. A to je si kúpiu menúce Loto tajku cedlku ve kamencu pod tajkým. A nitko založba, lotová založba samo prynie 5 cifrov dá zo šíci môža hišče raz ladač pod tajkým 11507 11507 tak vaša dobyčerská cifra započnie a ja dám vám dorady. Vyšče, štyšie to dobyl, za 10 euro kúpiu a ja si zvážu riec ladajče prošu do pobočných dúrjov, polašo